A spievač a rejovač môžete dali dnes vončku. Tyščence zase očakuje nás mix ze svonca a mročelu a ma sucho vostač, živesle prostupa biodňa na 23 do 24 stopňu a sucho vostanie tiež v prichodných dňach a přes cilvy konc tydženia. Jutce to zmieme ráno hýšče nešto kúriavy, potom pak mročele a svoncové vodmenie. Živesle prostupa to na 25 do 27 stopňu a konc tydženia očakuje nás temperatúra hač do 33 stopňu akož prajne. Tiež tam ma sucho vostač, lečo sa po takým práve na úroči, to reka dieči môže, že tu tých temperatúrach si myslu zase dôde skočič. Heste mir, Bedelna 6, skupina totálne netko na reče s glucnesom, s božunesom.

A tu mám netko ešte zaujímavé stavy z nízky fakt za vás. Džen sa mienujúce 9. júlia, liečo 18. a cia 70. stane so riuna z nímským penežným zákonom, tak ríka potekým znúj minju v mocnostvie. Cíliet trajše so banky šitke staré pene sa so ročo dostanú, cíliet potekým mina a od 1. januára 18. a 6. a 70. potom so riuna a fenky doskončne zavedžechu. Přes tuto měnu reformu dává prýňa jednotná měna v němských staviznách. Ona je tiež základ za mocnostku rýunu, kotraž potom od 1924 so zavěče a tiež za němskou rýunu, kotraž však mějáme od 1989. Dženca potekým 9. júlia 1987 dává še takrát prýňu rýunu v němským mocnostvě.

0: Hast du menětko s dubkom na půl šestřich.
1: Srbský rozvoz. Pověstře. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráně. Wort Jensnischer Stortka, hier bist du man ja Kuschtan gut, tmaskich Geodler nakwilne Saurena. Czara poponio su starsi adalsi pomocnice z Romanies bist du waskim personalom mobilia a wuatowanie do tvarinia niedesche bist du wanie beralbicach wozili. Wort 27. Julia, wo pita dzieci kuschtanske bist du wanie dom beralbicach. V Kruščicach potom po planie z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič, tak předsedka serbského šulského tvarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvarinju by dlješi čas voda z obškodženej robe vubežava a špundovanje obškodživa. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske tovaršnosti k zrođenju svobodnije serbske šule s alternativno-pedagogijskim usmerenjom su so čera v Nibelčicach na zromadžiznu zetkali. V središću steješe mjestrujem konkretizovanje kubanskog koncepta, napšikvat na serbskorječnim a ekologiškim polu. Do přihoda planuja založensku zromadžiznu za spichovanske tovarstvo. Nieče 1600 dzieci z biskupstva Drenšany Mišno je so čara na dziečacym putnikovaniu ve Rožinčov občiliwo. Podľa bych u tež dzieci ze všech serbských katolských vosadov. Do dvúrečnie Božiem šir s biskupom Heinrichom Timmer Iwasom bie nimo serbsko svona podžela, tež serbska dziečaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Lietuše dziečace putnikovanie mieše samsne heslo, kajš lietuši nabožny týdžen menujce Mojze so poj hýbaj so. Radvorska gminska rada je sa čera mjestrujem z ježdej dvami svojich vonjových oboru zabirava. Tak maja se vista auta mjez vúpoju a kelnom vúmenieč, što iš by gmenie po vúprenju navode v obore tojšto penes za nú techniku zalutovalo. V Mina Kala a Radvorju samim pak maja od lojnša nuj jezdžidle. Nimo to rečahu nekoci radičeljo vo špatnym stavie dubov v gmenie. Tute štome pod suhotu čerpja tak zo so im zdžilatiši žostrovohauze vodva maja a škodu načinia. Ve svojni bošči su čara zakvadne kamen za novu gratuniju dobrovoljnije vonjovoje vobore položili. Kajž budeski meščanski zarad zdjeli nastanu nimo hale za jezdžidva, tež rumnošče za předraščenja a za dale kubvanja. Džel tvarenja bude tež zjavne pristupne a maso za zaradvanja vuživač. Nova gratunija ve svojni bošči pačini male 3 miliona euro a ma kletove na zemje hotova byč. A hotovi su tež naše povešče, kiš namakače dale na naše internetove strone a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dosť přijomne časo vonka je, cínače stopňu pokaza žive s libro rúne ve Budešine. Dženca zmieme znova mix mes suncom a mročelemi, deku mročele vosnené menujce sucho, ale dale trošku více kojte a žive s libro te docpie dženca maximálne 24 stopňu.
0: Náš MDR-ský vopkádny systém mi praje zoje našim koncu všetko v poriadku. Všemoj vám všem tuž dobrú jezbu do dnešného rania.
1: Serbský rozvoz.

0: Hey, hey, das Spitzertreiber, Taiki, such um Duschak, Taiki, Schalldämpfer. Jeje, zvuk poprodže načuje, že to je kus k nadnomu. Jeli bych ja Švica byl, bych račo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
0: Prave, za to je môj brúšk tyž pře... na hajriane. Byl než jako Švica, jel bych žádne probléme z puntíkami mil. Abo... Je z vás již nich tu raz Švicu s tolstým bruchom viděl?
1: No hej, ty jsou so pravé kryje nás rybali, ale popravom kundvory z celo tak dlouho živé nesu, že bych u tajky bruch dostač moli, kajž ty jen máš.
0: Miništy, zále jsem pře tolsty.
1: Nie, nie, vězo nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobně kaž ta kundvora kusk nad normu zinči.
0: Stop! Filomena, sa nemůžeš do žádné normy tyknič. Já tla tak a tak normálně nejsem. Štorika, nie, na nie, na nie, nie, nie, ja, na nie, ja jsem normálně, jenom jinak. A na žádném pát nejsem já Švica a nechám to tyž byč. Hevák mě děči zcela viděli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
0: Nie, kož minuci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Filomelo, co?
0: Já tla nechám, co mě děči zabudu. Hevák mi žádný popranč kvěce nedáža a žádný popranč, žádný brůžk. Bez brůžka jsem čenký a na koncu jsem tak čenký, že jsem celý pryč. A to tla nemůže nikdo cít.
1: Nie, to nemůže nikdo cít. To bych my myšíci zrůdní byli, nad normu.
0: Ohaj, medla nad normu. To je zupo. Ale ta Švica mi nitko nad normu byli. A hotovo, Švitec.

0: Ja, sie müssen doch nicht gucken, dann ist schon nächste Zeit und kriegen so, wie sie mir sagen, weil es im Runde schon Mathe direkt war, nicht gommi, sup, kappa. Ahai, Mathe, nicht gopschimni. Hat doch nichts so schalko Kaffee, aber kriegen am alle das Polizio.
1: Polizias G.
2: V Budešine su paduši ponžulu abo vutoru spetali so do pince viace svojemnoho domu na dvorništvo je zadobič. Poradživo so im to neje, ale su viacere 1000 euro škode zaostajili. V Kamencu su neznači vomenkaku zazvonili a je nabarbili, zo je přivuz na češke nespožo zavinovala žadahu si peneze za kauciju. Žona je potom neznatému muži v šidúriach 5000 euro přepodáva. Polícia varnuje znova před jebariemi. Štúž tejky telefonát dostane, miel nedom políciu informovať a na žaden pád cúzem penezedáč. V Nečichově bych u páduši ve zajšvem aj dňomaj na tamnýšim kirchove popuču. Sú so da laube zadobili a dživanské nástroje a dživanský grác nie pokradnili. Vecná škoda nie je v Nečichově ešte jasná. A, tež dajkene štadába, blízko Zorelca by vútoru popuňu muž s kolesom na krome A4 popuču. Polícia je jeho zadžažava, Brazílčani pozdaču nebe celé vedome, zo nesme jo nímske s kolesom na autodrozieč a zo je to trošku strašné.

0: Prominentne ste vone tu na postom namjesće najvažnjiše tvarenje Serbo, Serbski dom Budušinje. A pšiušem je hač to dženstnišo, je neštajk nešto kajš torzo vostav. Tvarenje, kotruš nije so ženje, tak pravi do tvarivo. Planovane však bie niečo dvojce, tak buľke kajš je dženca znajeme. Tutun mjesec vosvieči Serbski dom svoje 70. národnine. Jako počo je nekotre dopomnenky za nas zastajú.
1: Z Vopaču sú oni prikvatali brigádnice, mez nimi tojšto serbských šulariu Varnočanského gymnázia, kýž sú svoje lične prôzniny džiat na čisto 47 a 48 za to voprovali rozvaliny nidešie Lessingovie šule na postovom námešče Zrumovač. Juri Šota, letnik džiat na čisto 6 a 33 so dopomína.
2: Žiadne, že stojí a vlastná štací ždejcu, se mi brajáme, my sobu podživáme tu na tvániši Srbského domu. A že my sme tie cieľe, kde čistili, kde sa sobie znova užívali.
1: 2 milióna dživových hodinu v obleto nadživa Srbská modžina abo lipe prajene Srbské dživové brigády. Brigádnik Bohumír Elas Komorova praj serbskému rozvosej před nimale 30 letami.
3: Přesvědčit nás nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, že to činimo. Bo jsme byli zaorini, jsme vesobu za serbský dom se nás natvarilo. Žádné přesvědčení je potřebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši učory, jakož Paolo Nedo, Miškank, Felix Heiner. To bylo stavizno o Serbách, zpívali zhromadné zpívy.

0: Včera před 70 letami 8. júlia 1906 a posta sú Budušine posvičili nové serbský dom. Rovnež tako še již opada nás slyšeli niekotre dopomnenky ľudí, kýž sú tedy při tváre sebo pomáhali, ale ze serbským domom vyzotý šmrozvo sunice. Vosebite doživenia zjazíme, pretože sme leta dôl v 4. etáži náš štúdio mili a ja celé vosebitú anekdotu, přes ktorú sme sa včera našim ranším posvedženiu tiež pravie tu rozpukali, pojeda nedušší sabudževačer zadkule Juri Benč.
1: Aj najhodnejší okamík, alebo najkurióznejší okamík bude tiež, to som sa bojíš, že krotko do ústova na jen baget kúpiť v mieste a potom som ja ze lyftom horiu, to je cíča etáža, a najmä v ciacu ostav a nesmí ja cmúvon. Pon su moderácie, nie sú v studiu, sú zájili, ale v lyfče, to si ja robia telefonovač potom, ale na podživečích nekak si ja potom tiež von bú a pon jo, šo zase po starom škronu biežal.
0: Službu vúkoňal je potekým přiušim, tak so Juri Benč dopomína nedeši zátkulárky še pred nekotrými letami. Krutko do úsovania zátkule, potekým krutko dôl smých serbským domie lyfče ciace vostav a Mateo Čísvalko, tyš ako sa tam tiež přes veľa leta žival a tyš ako zjazuješ sa serbským domom tiež celé vosebite dopomnenky a vokomíky nic vieno?
2: Tak je, a všetko tyš na serbský dom myslu a na anekdote, to sa dopomínam na to, ja som tým mal rano na jednu rajnšiu službu šiel, šinu pon na serbsko doma a ježo v kotbe tak niče nešto tam šumio a tak, a ja si musel hešta a to jo. Potom v při žoli tam te durje, tam jo to von šišlo, ale te durje su zangnene boli a pon si jas potom misa od rana pečich na domovnika zvonič, so im tam nekak nevšto beži a nakoncu so vukopava tobe na režinska mašina, kišo so tam nekak zesam ostatniva, kišo tam nekotre hodžine, kaj župata šitko celé čisto činu a ja nevim, ale tobe tajka vicka a potom hišče, haj nekotre noce se ti tam spav dokelš, moje dla, ne, za jene folklorna festivala tu budeš in na drugi den zase rajnša služba, to se pon vesel bo, zase tam mi odajku čovnu matracu, tu mi hišče še co mamo.
0: A je z nami zomatne všečanu, aj.
2: Tak je, a to je tež drugi raz, jen haj teki nuzove noclebo.
0: Vosebite dopamnenky potekim na 70-letne v obstače serbského domu na Poštovem namiesče, to je z nami Juri Benč, nedeši Zadkula a Mati Česvok, Dželivoj.

Ještě sač menšino, do sedmich je a tu jsou naše pokyvy. Dženca zatka se zase Gmenská rada Pančice Kuku na svoje posedženje, a to večer sedmich ve Vjace zamiruje rumnosti Gašecach. V Kočebusu tam odmeje so jutce tak menovane Trachtenflohmarkt, potekim Viki za trebane národne draste. Po podnju je z Cjocha Pečich Kočebuskim Serbskim muzeum možete si národne draste, drastove džele a tež moderne interpretacije dekret second hand kupič. Gečbu, ne zabudžte se na možno z penezami z kartu pačič možno nije. A poladame tiši, že na konc tydženja. V sobotu vstupi kulturni zároče serbského ludova ansambla duo Helena a Jan, potekim Rezan Heduškec Manželskaj, a to od Napo Vosmich. V nedželu sú báčenju mištorstva Dumperu, a to od dopodnja Česačich. A druhý rodový koncert v Nesvačidle tun zaklinčí nedželu, a to popoludňu 4. Domostvo přečelu domizne a kultúry přeprošuje vútrobne na hudžbné vukodžovanie mes barokom a džensnejším časom. Miestrujem s kompozíciami Jana Cyža. A jeli zamáče tiež v termín vesne svedžen, domostvo zromadžiznu, Gminsku radu gajštež přeco s džilčenám termín, a to přes našu app abo internetnú stronu. Tam nakače vodkaz termíny, tam môžete vaše termíny nedom zapodať. A tak šicu vod tu dich přes žomy srbského rozvosa Sonja.

Všetko do pozitívneho na tutom raniu z minisotež z tutej hučbu. To vám slúbiu. Dobrú náladu, kúzvaná menujca Anke Lautenbachová. Tež Denisa Wenzla, dnes ráno slyšíme. A tež Michaelu Melzerovu, dnes ráno slyšíme. A Daniela Hasec zná i netko Riane Plečk. Na džernu nám tež přeradží, že to tu leží.

Letne prosnine, des huso započeli a za mnoj rekatovi so najpredraz vuspač. Šulski stres za sebo vostajč a všedošim za ošetkých, kociš netremaja so po prosninach do šule nauročič rekato živenje so započina. Naznamo slyšeče pak tež vrbo vaše dječi k tom, k tým, kociš išče za vukovanským miestnom pytaja. Kak dále zo šulu. To so přeco ještě mnoze prášia. Aktuálně so menu co nímale 7600 modostní ještě bez vukubvanského místna. Tak zčili regionálna direkcia z Jaskovi agentúry za dživo na naprašovanie nímské a nujnorské agentúry a stutých 7600 modostných přinu pak jenož 7200 vukubvanské miestna, kotrež sú hište vyše. Rúne podľa nás v budovském okresu je konkurencia vo vukubvanské miestna trochu väčša, hač v druhých regionách Sakskie, Brno, Drežanám abo Lipské je tu menujúce prostče menie vúbierka. Všiuším, hište nie je ničo zúbené, tak nemská novinárska agentúra dále písaja, dávaja dále tisace svobodných vukubvanských miestnú, napríklad tiež v technických povovaniach. Džova, agentúra do Laradži, netkonic, moce a dôjeru zúbič, ale lične prúzniny. Vúživač a sa poradžovač dač, hač do štarta vukubvania v auguste abo septembre je hišče kvíle a za mnojich sa to hišče zohočace miestno namaká.

0: Včera, to sú domovina, Mačica Serbska a Zaužba za serbský ľud, budušenie 70. národniny Serbského domu na pustovom námestče svedčili a to viezo s pravým národninským kofijom. Budla by tiež tušto nedošich sobudživačerjov serbských institúciu, kociž možachu po veľa letach dživa serbským domie vo svojom času tam povedač. Bjarnat, což sa dopomína na 90. leta a kak je tedy dom po dlhších šmiatkach skončne do serbských rukov přišol? Samozrozumlivé to však nebie.
1: Serbský dom je sa veľače přepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všetci nejsou sa na ten postokovali, všako sa tedy srbský ľud a ľud ceva ako mejče zrozumil, a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímske, 3. oktobra 1910, byše automatism, že sú všo státne svojstvo do rukou nového západného knežstva dá, a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom obsiedal. A potom je to dlho trávo predahať, že tuto dom sa vročil Zaksam a požišo by tajka vec, my sme z 90 stali prostvu ako domovina vo restitúciu, zo chceme dom ročo mieť a 490, kde je sa prejný kroč po převroče, my to Čišinské spoštivo, je knes Bidenkopf, je spoštiv a my sme ho tam či tuto skladnosti narečili, hač dobíme přečivo njemu, dla srbského domu skoržič, alebo ač dostaneme tu za sovročo do srbských rukov. A na to sme dostali potom týdžem pozdíšho přeprošenie do Drežďan, že sú nám prajli, kak my tu dom zase dostaneme, když my je nemskú rivnu položíme, potom sa v domovine přepodá a môžete sa zapísať.
0: Praj nedoši jednačej domoviny, Bjarnat Cyš, nakromie čerovšieho svíčenia skvátnostne jubilea dotvára srbského domu. Včera, před 70 letami, sú dom posvědčili a přepodali.

Yeah. A to však hižo z našeho programa znajete. Náš reporter Beno Šota je leče ústo popuču a polada pravý dvôňe do závodu, kdež Serbia dživaje abo kotrož sú serbských rukách. Včera sme tu už byli znova vonka, a to blízko Vúdvoria. Tam maja rečenskú přípravu za vopvočky. Kak so vodvoda tam čišči, kotre vúskutky má to na kloštorskú vodu, potajkým tu ričku tam, a kak tam naposled ksiva tie přípravie vupada, to môžete si naposkač, načítač, abo tiež vobladač, a to pola nás v Sči na našej internetnej strone, abo tiež v app MDR Serbia. A ďalší poskytk Sči pola nás za tých, kýž podáža so ze svojby snano borze do dola, abo kociš maja doma snano prostče druhú chvíľu, o tom som rúne hižo poričala naše svuchory za cvu svojbu. Probiežnika Rumba sme rúne hižo svyšeli, ale namakače na našej internetnej strone tiež svuchoru koče zbožo, svuchoru Olja a je stavizna, abo tiež najaktuálnišu. Hej, prošu, kak môžu vám pomhač, tak reka svuchora, kotraž raje na letanisču.

0: se nam inčino pa napova se mih je 7 hodžin 7.30 a pa letneme na pokive do konca tudženja na ženci še džin. Ženca zetka so Gmenska rada Pančice Kuko a to večo sedmih ve viace zamiruje rumnost či Kašecach. V Kočebusu odmije so jutce tak mjenovane Trachtenflohmarkt, potekim viki za trebane narodne drasty. Po podnju mjesecjoch a pečich Kočebuskim serbskim muzeju možeće se narodne drasty drastove džele, a tež moderne interpretacije dekrec second hand kupić. Gečbu ne zabudžte se na možnu s benezami, přetož s kartu kvačić, da možne neje. V sobotu vstupi kulturni zarođe serbskega ludova ansambla skupina 5 an der Feier, a to večer od napovosmih. Do runja sobotu večer pokaza nam v MDR televiziji Danko Handrik jeho Prahu, potekim Prahu, kajkaž ona je dož turistiske štěžky vopuščiš. Reportaže Danka Handrika rjadu hinreisend vidiče sobotu večer a to bedel nasedem. Druhý rodový koncert nesvačidle zaklinči nedželu po podnju cioch. Toarstvo přečelu domizna a kultury přeprošuje butrobne na hudžbne vukodžovanje mjez barokom a džensnišim časom mjez druhým tiž s kompozicijemi Jana Cyža. Bichu naše pokive a je liceče zotiš vaše pokive po žumach serbskeho rozvosa dželime, potom vupenče na jednorišo formula na našej internetnej stronje termine Unrika.
1: Na kůži slunčně prů, kotruž čuju, když já ráno vodu ču, začuvám všecnu radost Boža a když nadžiju, emocije každou teže džu, so za nimi veš jednem dňu, dokež hůra

0: a tež v lieču ma dundak vizo hodančko za vás. Janeš ište dženca, môžete sobou hodač a so vopčilič. Palče nam jenuš, koho abo što da teči dule vopisuja?
1: Da kulvata.
2: Da jo čavene hat zelena.
3: Tam so bučki nucka, nekotra so cele vatke. A nekotra so cele škrupavo.
4: To sú šaké kjopsa.
3: V lieču te najlepé svoja.
5: Skodjarka.
0: Sčelče nam pravu vodmovu přes našu internetnu stronu, tam máme za vás formulárs přijotované. Sobotu na podživěčích přeradži dundak, što je prava vodmova, a tež štuje dobu, vám kýva minuci zase Riane Dundakové myto.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Filomelos leži na svoj mehkuškim zaučku a přiladuje, kak kundkora vokoho nežka krouži a zenči.
2: Ach, tak, Mauki a Čenki, kajž tu ta špica bych tež rád raz byl. To bych so přes kůž duž kaubičku před počičmou a všude čušličmou.
1: To může byť, ale ty rinčo zpěváš, hač kundvora zinčí.
2: Oh, hej, ta špica treba taký zvukový dušak, taký šaldemfo. Jeje zvuk poprodě načuje, že to je kusk nad nomu. Jeli bych ja švica byl, byl chračo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
2: Prave, za to je můj brjušk tyž pře... na hajriane. Byl měž jako švica, nebych žádné problémy s puntíkami měl, ale... Je z vás již o nichtu raz šmicu s tostým bruchom viděl?
1: No haj, ty jsou so pravé kryje nasrybali, ale popravom kundvore z cíva tak dlouho živé nesu, že bychu tajký bruch dostač moli, kajž ty jen máš.
2: Mi nište, zase

0: Pše, to ste?
1: Nie, wir so nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobne každa kundvora kusk nad normu zinči.
0: Stop, Filomena, sa nemôžeš do žanej normy tyknič. Ja tla tak normálne nesem. Što rika? Nie. Ja sem normálne, jenož inak. A na žádnym patne sem ja Švica a necham to tež byč. Hevák mne dzieči zcova videli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
0: Nie, kož minúci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Filomelo, so.
0: Ja tla necham, so mne dzieči zabudu. Hevák mi žádnym popranč kviace nedáža a žádnym popranč, žádnym brúšk. Bez brúška sem čenky a na koncu sem tak čenky, so sem celé preč. A to tla nemôže nichtu cíč.
1: Nie, to nemôže nichtu cíč. To bychme myšice z Rúdni byli, nad normu.
0: Ohaj, medla nad normu. To je zupo. Ale ta Šmica mi nitko nad normu byli. A hotovo, Šmitec.

0: sme.
1: A runie toho sú si tiež pred celom, čo sa letami rekli, ako sú započnali Serbský dom tvárič, prominentne ako stejí vone tu na postvom námestče najvážnejšie tvárenie Serbu, Serbský dom budušenie. A při všem je hač to dženstnejšieho jenoštajke nešto kajš torzu vostav, tvárenie, ktorýž nie so ženie tak pravie dotvarilo. Plánované však by niečo dvojce tak vulge, kajš je dženca znajeme. Tutun mesac posvědčí Serbský dom svoje 70. národniny. Jakub Vočar je nekotře dopomněnky ze staju.
2: Z Vopaču su oni přikvatali brigádnice, mez nimi tojšto serbských šulerjů Varnočanského gymnázia, kýž su svoje lične prôzniny džiat na čisto 47 a 48 za to voprovali rozvaliny nidešie Lessingovie šule na postovem námešče zrumovač. Juri Šota, letnik džiat na čisto 6 a 33 so dopomína.
3: Žiadne, že stojí a vlastná štací v Ždějincu, se jim brájáme, my sobu podživáme tu na tvániši Serbského domu. A my jsme te celé, když čistili, te se sobě znovu užívali.
2: 2 miliony dživových hodinů v obleto nadživa serbská modžina abo lipe prajene serbské dživové brigády. Brigádník Bohumír Elas Komorova praj serbskému rozvosej před nimale 30 letami.
4: Přesvědčit nás nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za serbský dom se zas natvarilo. Žádné přesvědčení je trebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši učory, jakož Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizny o Serbách, zpívali zhromadně zpívy.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza a Ukniki Mogus, Goinsnia se Zabiraš se svojimi hobbyami, tak ak Wönigsche. A ja mam nit ogliet se zwösebnem Seimom. Plamio ve studiu ste Jinsa William Buchan a Mila Heinzholz, wenn es de Uknika Peter Redonje, Dolnosherskiger Gymnasia, a wenn es de Gano Veliki Dudom de Dolce Vivi, wenn es de se Obschiliwe na Ube Giovanni Robotero, na World Robot Olympiad, a ve Nimske Mestastwie, ve Triru, ste wenne dobewe Tscheche Mesto. Ja, witajte ho ve studiu.
1: Dobrý deň.
0: Jo, ve obe pšetstajte pšosem vaju robota. Tým šísluchárie nemogu to božko vížeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujeme. Zcogo joven na tvojone a coven mežo.
1: Náš robota obstolt z Lego a venma motor. To vesedne jo programirovanie. Přesto, wenn mežo šake nádoky doceniš. Wenn mežo například věcle přijímaš, šíš, šaš a svígaš.
0: Aha, a vedkuj přížo váju zájem za robotere.
1: Se zájmujem južu dvojko za robotere a přírod. Kromaže se mejeju mámu rešeširujem. Cesto v nových technologiách. Při mňo jo to bylo píčku hynacej. Vejem jo mě přašal. Lec zu sepje to se Lego-Roboterami raz ogledaš. Sam se mysliwa, až to jo redne uru na nje, ke laškwa detice. Som bywa plan jogo doma. Som to uprobirovawa. A mje se spedobawa.
0: Mhm. A kak ste na ideju přišwe se na tom ubežovanju obšeliš?
1: Som se južo woni na VRO obšeliu. Neto sa mezu zgromadnje z Milu se pele pšiš.
0: A Mila?
2: Za mňo jo bylo všechno nové, ako som vyžela. Kak zapšinujúce nádoky sú, som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
0: A nit by me zajímalo, kak sú te přigotovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
2: Kuštu Vautaru smakajome se plavijema doma a trenirujome dve gožinje.
1: Našo treningove mjesno jo meja bydlinska špa. V maju sme bejwe na regionalnom ubežovanju v Dubalu Kršajn. Tam sme predne mjesno dojšpijwe.
2: Dokromade jo dawa 2-6 regionalnych ubežovanjov. Nimskej. Petom sme musawej, nej pjevej, raz docakaš. Ja na 6 nej lepších tímov, jo smejo na Nimske finale do 3 jež.
1: Ako sme naskoniwej, až sme pötla, sme se veľkým veseliwej.
2: Do 3 sme Petom gromaže z mamu Viljema a z mojim nánom jewej. Sme tam v hotelu přenocovali a při nimském finálu jsme Češe město dojšpívej. Tak jsme se za evropské finále z Zagrebě kvalifikovali.
0: Mm-hmm. A jak ty to za váju dali hýš?
1: V oktobě pěli šijeme do Zagreba na evropské finále.
2: Za to trenirujeme dále. Mimo toho pýtame hýšči sponsorov. Kenž nama při kostach podpěruju.
0: Okej. Okay. A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera starie show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Bebi.
3: Dobry dzień.
0: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starie?
3: Jo, nie pewnie myśmy ako starie się wielgin kiade na te zisi, a also ten úspech, wenn es de same durchspiele, přes zwutzuwanje, a my, ja no götte jommete organisatoriske Witze. Na příklad nento, pötame Sponsore, aber mögali, lädt a Hotel v Zagrebje pen na europskem Finale zapfaschisch.
0: Hüschiras dokranjek de potperie, also will ako dorost schonne, netre bascha tam pschimnusch.
3: Nie, te jishi, mögu to schückno sam, ale nam jo nadpadnu, až te druge žiši na ubežovanju, až veni maju šikne sponsore, abo t-shirt z sponsorami, a naše žiši jano, naja, veni su popšavem zahopjen kaje, ale tak dobre. Also te druge žiši maju teke trena ja, a naše žiši jano v bytlinskem špje svucuju.
1: Svein netso k tomu gronisch. Moja mama jo pičku naša trenerka beva. Vena jo se v international videos vokli dawa, a jo mje naroki dawa. A ja som to pen v autoru gromaže z milu sucuval.
0: To jo echt obschivo jom. Kak to jo, also gaston ninto nicht inzwischen, a co was potpiro wasch. Na kogo sme jo se obroschisch.
3: Wenn ich morgens rat planas, akostaische meldowasch.
0: Hön, ne per we utschomne schick, asch schorho, wirst du die Jubilli? A ja, schützem wam, wiele usbecher.
1: Utschomne schick, na sasse vigenia.
2: Na sasse vigenia.

0: teluže kryluju, vedpecivaju, se zmakaju, se rozgranjaju teke. Also, a teke upiju vele alkoholu, to je teke žel svježena. Also, to je kompletni hinak. Also, se myslim, až nichten v nemskej njamežo se to předstajíš. Njamežoš přironovaš.
1: Emily Bartoldova pak pečmarnio ešte raz familiový charakter svieženia.
2: Dokuláš mežo žien nevedvísnosť, či byš popšavem cevo vosobínska a familiová nastupnosť, myslím, až mežo byš teke gožba za lúži pšíš gromadu. To se vie, wenn mežo byš přece politizirované. Cukroniš, dokuláš som bola živa v Washingtonie, D.C., jo mi přeci bylo vědobné, kak spytajo zvězkové kněžastvo svěšíš ten svěžin. Ale všo jadno, co jo jaden věste prezident pobytoval v televizi, to nejo bylo napšaudu to, což jo se ogledalo věle lůži. Skere jo šlo o to, byš skromadně s familiou. To gotla se myslím, až se přeci hyšči na ten part privátně zmakaju. To jo v menších kmenách definitivně možné.
3: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
1: Uznam z 4. julia a uzjavienia nevedvisnosti dajo se nejlepě ucitaš ze sledujúcego fakta. Nic 21. juni 1788, ako sú ratificirovali ústavu svieše ako okognušie založenia, ale z 4. júli 1776. Uzjavenie nevedvisnosti predpolnocnoamerikanských kolonií Veľkej Britanniskej plaši ako kľúcový dokument amerikanskej revolúcie. Obšadu jo veno bolo jano jeden kapitel v dujkem historickém procesu. Což jo se zachopilo ako zbiežk přeživo vezeniu za vecku přes britiský mašerný kraj, jo jadlo k vedriaknieniu ved Londona. A jo sledovalo skero 8 let trajúca vejna.

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetnoch dobrostiarských bankových titulov. Togodla som nento mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žičeckého kora. To je také v Paríži pen.
1: No, to rád cením. A mám také dobrú dalšnú přícenu. Šulský kor Dolnosárskeho gymnáziuma joga sledne týždňakle byl ve státnem živadle hovo hošebusu. Te ukniky sú skoro šikne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB Novosárske štucky a kotu žičečnú krádu z NATO. Stoj Talipa.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza a Ukniki Mogus, Goinsnia se Zabirasch se svojimi hobbyami, tak ak wönigschir. A ja mam nete ogliet se svösebnem Seimom.
1: Planio ve studius de Jinsa William Buchan a Mila Heinzholz, wenn es de Uknika Peti Redonje, Dolnos Herskego Gymnasia, a wenn es de Gano Veliki Dudom de Doge Vivi, wenn es de se Obschilibe na Ube Giovanniu Robotero, na World Robot Olympiad, a ve Nimske Mestastwe, ve Triru, ste wenne dobewe Tscheche Mester. Jo, vítajte ho ve studiu.
2: Dobrý den.
0: Jo, vy obě představte, přosím, vaju robota. Ty přísluchárie nemohou to božko vížeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujeme. Cogo jo ven natvajone a co ven mežo?
2: Náš robota obstojí z Lego a ven má motor. To vesedne jo programirovanie. Přesto, wenn mežo šake nádoky doceniš. Wenn mežo například věce přijímaš, šíš, šaš a svígaš.
0: Aha, a vedku přížo váju zájem za robotere.
2: Se zájmujom južu dvojko za robotere a přírod. Kromaže se mejeju mamu rešeširujom. Cesto v nových technologiách. Přímňo jo to bylo píčku hynacej. William jo mě přašal. Lec zu sepje tose Lego-Roboterami raz ogledaš. Sam se mysliwa, až tojo redne uro na nje, ke laškwa detice. Sam bywa plan jogo doma. Sam to uprobirovawa. A mje se spedobawa.
0: Mhm. A kak ste na ideju přišwe se na tom ubežovanju obšeliš?
2: Sam se južo woni na VRO obšeliju. Neto sa nesu zgromadnje se Milu se pelepšiš.
0: Mhm, a Mila?
3: Za mňo jo bylo všechno nové, ako som vyžela, kak zapšinujúce nádoky sú. Som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
0: A nit by mi zajímalo, kak sú te přigotovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
3: Kuštu v autoru smakajome se plavejema doma a trenirujome dve gožinje.
2: Našo treningove mjestno jo meja bydlinska špa. V maju sme bejwej na regionalnem ubežovanju v Dubalu Kršajn. Tam sme predne mjestno dojšpijwej.
3: Dokromade jo dawa 2-6 regionalnych ubežovanjov. V Nimske. Petom sme musa vej, nej pier vej, raz docakáš. Ja na 6 nej lepších týmov, jo smeo na Nimske finále do 3 jež.
2: Ako sme naskoní vej, až sme pötla, sme se veľkým veselí vej.
3: Do 3 sme Petom gromaže z mamu Viljema a s mojim nánom je vej. Sme tam v hotelu pšenocovali, a při nimském finálu jsme Češe město dojšpívej. Tak jsme se za evropské finále se Zagrebě kvalifikovali.
0: Mm-hmm. A jak ty to za váju dali hýš?
2: V oktobě pěli šijeme do Zagreba na evropské finále.
3: Za to trenirujeme dále. Mimo toho pýtame hýšči sponsorov. Kenž nama při kostach podpěruju.
0: OK. A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera starie show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Nebewi.
4: Dobry dzień.
0: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starische?
4: Jo, Nebewi, myśmy ako starische wielgin kiade na te zisi, a also ten úspech, wenn es die Samy dojšpívej přes zvůcovanie a my, jano, gotujeme te organizatorické věce. Například nento pýtame sponzore, aby mögali let a hotel v Zagrebě pen na evropském finále zapfašiš.
0: Hüschi raz dokranje k te podperie, also will ako doros schonne, netrebascha tam pschimnusch.
4: Nie, te jischi, mögu to schickno sam, ale nam jo nadpadnu, až te druge žiši na ubežovanju, až veni maju šikne sponzore, abo t-shirte z sponzorami, a naše žiši jano, naja, veni su popšavem zahopjenkaje, ale tak dobre. Also te druge žiši maju teke trenaja, a naše žiši jano v bytlinskem špje svucuju.
2: Sven, nicht so gut zum Grunis? Meine Mama, jo Pitschku, nascha Trainerka, Beva. Wenn er jo se we international Videos wogli dauer, a jo mir naroki dauer. Aja som topen wautoru, gromage, se milu, suzuwau.
0: To jo echt obschivo jom, kak to jo, also Gaston nint to nicht inzwischen, a zo was potpiro wasch, na kogo smio se obroschisch.
4: Wenn ich morgens rat planas, akostajesche meldowasch.
0: Hön neper wie utschomne Jig asch schorho, wirst du die Jubili? Ah ja, schützem wam, wiele Usbecher.
2: Utschomne Jig, na sasse Vigenia.
3: Na sasse Vigenia.

0: a přibytnosť ze svojských nazgenienio.
1: 2000 a piešnastro som prietne raz do USA dolešil, aby tam za lieto studíroval. Ten sas jo byl Barack Obama hyšší prezident a kraj jo byl pomierne obľubovaný, osobne mňa se studentami. Liec ronoš su južo ten sas vieci byli, kenž som kritický vyžil, jo se mir v USA přecej veľkým derje spodobalo. Som tam opisnal svoju žincajšnú žensku a som potom dogromady 4 leta v kraju vestal, aby promoviroval na pelu nemskej literatúry. Ako su Donalda Trumpa za prezidenta usvelili, jo se atmosféra smieniva. Za viele ľuži jo se živienie zešpatniva. Lietronoš som tam fielgin redne zazmio, som džinca v Jasove, až zase v nemskej bydlím. Mám za čachotne, až knižastvo v USA dleja vietce autoritárne agirujo, a se njama p kazniach. Kaž se nic nesmienio, njok nepjevej ze svoju familiu vietce tam bydlíš.

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetnoch doprostiarských bankových titulov. Togodla som nieto mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žičeckého kora. To je také v Paríži pen.
1: No, to rád zini. A mám také dobrú dalšnú pšicinu. Šulský kor dolnosárskeho gymnáziuma joga sletne tyžinákle byl v státnem živadle hovo hošebusu. Te ukniki sú skoro šikne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB nové sárske štucky a kotu žičajšnú krádu z NATO. Stoj Talipa.